A det går je sač popečeš, pa ledam raz na džensniše vedro. A džensa rano šak moho vas tiš huškač, dež šež no tak zaje popuču, tu kvilu pokaza termometr jednače stopnju. Rane vezde su na nebju vidžeč, te so renje frinkola, ale kaž prejne relativne kvodno je, štož pak na koncu tež ľuďom, to je predovšim, dež muža poradnejemo za so spansku stvu očinič. Potajkim, dženca očakuje nás takhle vokovo maksimálne 25 stopňu ľute svunco, pokazá mi ju moja vedrova app, júce potom maksimálne 27-30 stopňu. A ja ta sobota, ta bude znova za shorca 40 stopňu maksimálne. To bude so šulce nuvač počič rune tak Voki, džedojo, bracia, sotre, starši, ale rene bude zaujšče na každopád.

0: Речник Кучик Сербским розвозом.
1: Agenca z dr. Janoš Očini.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v riadu nizke jizbe a v rianem piknikovanju v přirodze. Z francoščine pokađace svoje piknik je v hornjo-serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik opisuje so situacija. Za vonka v přirodze, snano na přikruje sedžo, nešto poješ. Hustodoš jedna so vo menče zakuski, kiž su sa doma spřijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajž napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotrež namakame vodpovjednikaj piknikoje koš, abo v otvođenku piknikovanišćo, tež hižo v dvurečnych nimsko-serbskich svonikach. Od serbske šuljaki vuživana forma odpoveduje tuž rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom so na to dopomnju, zo ze svojbu dolgo jace piknikovali nesme, što je popravn škoda.
1: No, doma dženca, snadno te skladnosť a vo přichodných dňach. Dr. Jana Šulčina, tobie serbske reče, spätnica v Serbskom institúte v Budešine. A tutun je a dalše rečne kučiky namakače na našich stronach v internete, napríklad kdysopraj, nešto naposkaci, abo sluchač, abo přírodný vostač, abo prajen zolorc, abo zorec. A tak dále. A tak dále.

0: V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranie. Rěčne centrum vita je do nového šulského leta tojšto nových vůčbnicov a vůčbnych materiáliů nadživou. Kajž erci vězdžili je do romady 9 a 24 titulů horňo a delňo serbský reči ľudovým nakladnictvě domovina vyšlo. Mestu tými stý nová vůčbnica biologie za 8-letník gymnázia, kajž tež vůčbnica katolskeje nabožiny za 9 a 10-letník. Tež za základné šule maja nové vůčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatny vůčbny materiál riadovaný za vůčerjo, šulerjo, staršich a turkiš sami serbs vůknu. Nimo toho má lica na země nový nimsko-serbský šulský svonik vůnč. Nastavace serbský kulturný register sú zamoviči po viacelietných přijotách netko započeli napelnič. Kajž serbský institút zdžili, sú so za to ze serbskými muzeumy aj budešine a kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka budeského muzea ma so prvne kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuskej zbierku čisto grafických tvorbov. Serbský kultúrny register ma ako digitálny katalóg přichodže serbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinesieti rybariam horny vúžice vúľke čeže. Húznice pola nízkie je ižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamnýše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola rakec sú jenož ište púpone. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmauješ prvie hišče nešto do nich čeče. Budyský mešanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dále rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klitur cedža syč dalnočopvotu miestče na dalších votriskách útvarič, miestrujem na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkladnej zviazkaj CVON a VVO zahajíti punželu za týdžen v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového v obkladného zviazka Vukodna Zakska. Naprašuje sač do zrieč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonistce. Dalších preprošuje na online naprašovanie. Chceďa zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkladže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môže ich najlepie vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vúľkého v obkladného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieše, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca znova slunčne, malo mročelo, vostane sucho, potom dostaneme srini vecik ze severo vúkoda a to šopši maximálne 27 stopniach.
2: Na počach šodere beži, niečo niečo, okej, okay, štyri, po napošest čeche.
0: Serbský rozvoz.

Voilà, dann rast du nasche Rososwee Protetschki. Der Klosters geht zurück, wie wenn neue Zalli, Budge Pfarrer Benno Jakubasch, Jensa, 12. Augusta, Potek im Jensa Sredu, Dupone Napojetnatschi, Ses Radorskimi, Firmujomnimi, Bojum Schusapski Ritschi, Svetschic, Ananju, Sutisch, Schitze Dalschi, Scheproscheni. Der Klosters geht zurück, wie wenn neue Zalli, Deka Woprauge, Pschauscho, Krasna, a pyšne vôtuana barokova cirke, tajko šint jen hevok takle v naši bliši končinje ne vôlada. Začmiče svoncach cedža ľudžo dženca na viacerých plakách v obkečbovač a taktež mezdrujim bivé vodže, če s dobom tej zromadne sveča a to přiveži na Češke hore, tak to tam reka. A tež krabatu mňe čornom gumcu přeprošená zromadne v obkečbovanie začmiča svunca od popodňu štyrioch do večera dvečich a tam očakuje ľudži tý svojbný program a na vulky LED-pfachče pokazaja začmiče svunca z hinajších končín sveta. Gemše za vúčaky a vúčariu budú júce v Drežanskej cirkvicioch králu a to na večo pečich. Na filmu Večok sče přeprošení júce do krabatu o myna, film pokaza so večer dvečich, nút spúšťava si žon na po osmich. A další tajky filmu Večok bude potom piatk v Stroži pola Hučine, tamniši starí vočani pokazaja dokumentáciu vo přírode. Šeptanie v lesu, das flüstern der Wälder. Piatk večer osmich, v Stroži pola Hučine.

0: tu le pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Mais oui, oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie, là, non. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie, là, non. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'anime en ami, c'est la vie. Mais oublie, là. Merci, Charlie.
1: Utro Nijaksas, Shis Chojin Jessacie. Živa Vira može přinošovat domů zo soživenje rádži. Dok je spošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču víry. S tým je von, abo vona, věsta duchu na autorita. Todlasče sosnano nedono naše poistči Živa Lis, kotri sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovjerljive na tutu osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cokvi s oporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je sa s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle opisuje. Zneužívanie je, když so nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača instrumentalizuje, zo osobinskú svobodu zrania. Když so autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nesmie cirkvi žene byč.
1: A suda za to tež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná převodžáka na to tvočí, zovýrivý so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo viste pouvanie volí, hač runeš to necha. Abo dež so praj, zo korosť, zo vosobinske krízy sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná vosoba svoje menenie za Božu volu vudava. Dež kojš du škúli kritiku Češky rých menuje. Kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, zospytaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nikotre příklady a ranice nejsú přeco jasné. A kak Češka je manipulácia vopravde.
1: A ja jeli so v opore na kontaktnú osobu v obroča, što da môže tuta potom činič?
2: Hej, rune to sem so jednoho z tej dveju biskupstve patera Rígera voprašala. On je jezuit ve Vysokých Dubách a s dobom vukupovaný psychoterapeut a neodvisný od biskupstva nie je tam přistajené. On najprede v dojerlivej rozmove sucha, kotrej situácii potrechené je. Hač treba psychologický převod abo kotru pomoc hevak, hač k terapii. A potom láda hač chce von abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napisač. Dalše kročele sú předpisané. Expertová komisia pruvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vopravde předleží abo nic. A hakle potom, že to na biskopa.
1: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľad v obkruči, što da môže biskup činič?
2: On môže za přistajených biskupstva službné a disciplinárske konsekvence sčanič. Porok, abo napomínanie vuprajč, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, polnomoce sčázač a jako najhoršie od služby suspendovač. Za vobvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abatise abo apte a spýta ich přesvedčič. Zo je zmena trebna.
1: Skečnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, či ho a pomoc nemské biskupské konference za tajke páde buhakle 2020 vozevena a zajšvý týdžen pušte dve kontaktné vôsobie za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajení.

0: Tvarski material, ja vam niečo nové, nepojedam je Jane a drožie, až to remeselník Jensen, že Jane také pfači, to dre tiež každe vie. Mnoze skorža a tola trebaš, jenž se zvotorene maj, vočo maj pohorni vúžice ječ, v tojšto koncach tvaria si ľudžo riane a nové kešky. Jan Hornik má tu vemešče imobiliové byro ze 16 přistajnými a von praj, nechto škúli by dunčok nové kešce přišu, dež nebyne dom, nový dom si natvaril.
1: Súčasne sú jedicež novotvárič, fačizne 510 plus x žána zredkošť, a dež máš tu možnosť taký starší dom, když je 20 let staré, ale zotál v poriadku, jeli taký nešto dostaneš za 100 do 200 tisac, máš tu potom všetce ešte možnosť tam 200 do 300 tisac investovať.
0: A viac vo tutej téme svišiče pola nástu v rajnším programe, a to po napu sedmich, po takým po pojistčach. Netko je 6 hodin 20.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových učbnicov a učbnych materiálov nadžival.

Dvanače menšinu dosedmiš poladame do našeje protiky. Srpske kemše v Noj Cali v tamnejšej kloštorskej cirkvi budu dženca, a to se s farariom Benom Jakubašom, dopona napo jednačeš. Všetci sú na tuto kemše preprošení, ale predovšem však radvorsce filmujomni, či sveča tam Božú mšu, srbske reči, a všetci druzy, kot si chcedža, môža sa tam tiež sobou obdeliť vezo. Začmi, če svuncach chcedža ľudžo dženca na viacerých blakách v obkečbu, a čtež ve kravatu v mene čornom kumcu, tam vočakuja ľudži tež nimo programa v obraze na ulky LED-pachče, kdež pokazaja so začmiče slunca ze cilih inašich končin Európe. Kemše za pedagógu, vúčaky a vúčarju budú júce drežanský cirkvi Cioch Králu na večer Béčich. Hej, a ja som sa tiež dobila smeč z pronoprajne, dostala som mielku z Vorklitz, sem ja Bambie prajva prede. Vesa sú to bambinie, vočože, ve Kruščicach, je zajúci šimpiatk, vulky koparsky svedženza, mauch a vulkých, a tuton zají so připodňu cínače hodžin, ze srbským superkapom modžine D, a potom přizamkne so probuje tréning vesa za bambinie. Potajkým za dječi, ký sú 6 let a moče. Aj to, že celovická, že dále přes celé popodňo sa točenie a tiež přes celú večer. Zajúci šimpiatk v Kruščicach.

0: Hej, veušich, možnoch mediach so, votem teletne reči, vulki spektakel na nebju, reč je vo začmiču svunca. Po 1999, što so išče dopomni, je dženca večer zas tak daleko? Mes večer sedmich a 90 sunje so poteke mesačk jednore prajne pred svunca, tak so tutun redki přirodne fenomen nastava. Bettina Trichy?
1: Hej, čík, jsi jsou runě španíský důlu, kež na Majorce, z mě sobou najlepší vid, tam jenuj, co bude to totálne začmiče slunca, pola nás hač k 90% po takým parciálne začmiče. Celé vážne, bez osobitého škýta ninže. Jenuj, ještě nekotře vokomiky předůl do slunca ladač, může naše oči zranič, a jim můžeme samo oslepič. Tuž měli si také osobite naoči v obstarač, kýba zomače ište z leta 1909 a 1910 a nie svunčne naoči, abo taká zvoto sliborná folia ze zanikofra tež nepoma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svunca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tež mieli jo toho runia z osobitými naočemi zavodžeč.
0: A za ošech toch, keď snano špektakl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk, vôľadače zaso tak menované Perseide. Astronómojo liča zes hač do 100 padacemi zvězdami v obhodžinu. No až tuž samože to všetko z dobrej kameru a po šmuratkom zapopadneč, veselíme so vězo nad vašimi impresiemi a fotami.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tušto novú učbnicu a v učbných materiáliu nadživou. Kež RCV žili je dohromady 29 titulov honio a delno srbský reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová učbnica biológie za 8-letník gymnázia, kež tiež učbnica katolskej nábožiny za 9. a 10-letník. Tež za základné šule maja nové učbnice, na internetnej strane RCV je nimo toho přidatný učbný materiál riadu

Stojiš ma lošt a skvadnost se dojeć do noje cale, do tamnišije voprode jara vupišenije barokove cokve. Tam su dženca srpske kemše, kloštorske cokvi. A to bude napo jednačiš se s radvorskimi filmujomnimi svečatam Božom šu srpske reči. A na tuto su vezote šice druze přeprošeni. Začmiče svunca chceža ľudža dženca doživič, napríklad tiež krabatúl mine, čornom komcu tam přeproša, v 17 hodinách. Tam bude tiež program a na vulky LED fachče pokazaja začmiče svunca ze zhinajších končin tuto sveta potekin vo sebe Európe. Kemše za pedagógu, za vúčak a vúčariu budú júdce dreža na cirkvi Cioch Králu na večer 5. A na filmový večer še přeprošení Júdce do Krabatúho mňa. Ten film ten pokazá so večer 9, ale núd spúšťa vás ižo na po 8, to môžete so s ľudími ešte rozmoveť, jenú limonádu vúpiť. A ďalší taký filmový večer bude potom 5, kde stroži pola hučine. Tamnejšie staré vočarny pokazajú dokumentáciu vo přírode. Šeptanie v lesu, das flüstern im Wald. Piatkvečo vosmich ve staré vočarny ve stroži bola hučine to bude. Hajna kroščanský event voko tamnejších športov co koporujú však sem dženca ráno hežo jackroč pokazala piatk to bude a cua vec započne so cínače hodinách a čenie so potom přes cúe popodňo a přes cúe večo.

0: Mensch.
1: Živa Vera može přinošovat domů zo soživenje rádži. Dok je spošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A dušepastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču viere. S tým je von, abo vona, věsta duchovna autorita. Todlasče so znano nedavno naše pojistči Živa Lís, kotri sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne vosobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene vosobe v opore moža so dovierlive na tutu vosobu v obročič. Ale kakda možeš so v cirkvi s voporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je so s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle opisuje. Zneužívanie je, když so nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača a instrumentalizuja, zo vosobinskú svobodu zrania. Když so autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nesmie cirkvi žene byč.
1: A sú da za to tiež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná převodžáka na to tvočí, zovýrivý so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo viste pouvanie volí, hač runeš to necha. Abo dež so praj, zo korosť, zo vosobinské krízy sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná vosoba svoje menenie za Božú volu vudava. Dež kojš do školy kritiku Češky rých menuje. Kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, zo spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady a ranice nejsú přeco jasné. A kak Češka je manipulácia vopravde.
1: A ja jeli so vopore na kontaktnú vosobu vobroča, što da môže tuta potom činič?
2: Hej, runie to sem so jednoho z tej dveju biskupstve patera Rígera voprašava. On je jezuit ve Vysokých Dubách a s dobom vukupovaný psychoterapeut a neotvisný od biskupstva nie je tam přistajené. On najprede v dojerlivé rozmově sucha, kotrej situácii potrechené je. Hač treba psychologický převod abo kotru pomoc hevák, hač k terapii. A potom láda hač chce von abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napísač. Dalše kročele sú předpísané. Expertová komisia pruvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vopravde předleží abo nic. A hakle potom, že to na biskopa.
1: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľad v obkruči, što da môže biskup činič?
2: On môže za přistajených biskupstva službné a disciplinárske konsekvence sčanič. Porok, abo napomínanie vupraič, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, ponomoce sčázač a jako najhoršie od služby suspendovač. Za vobvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abatise aba apte a spýta ich přesvědčič, zo je zmena trebna.
1: Skečnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, čeho a pomoc nemské biskupské konference za tajke páde bohakle 2020 vozevena a zaž v týdžen pošte dve kontaktné vôsobie za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajených.

0: Policija zdi.
1: Na autodrose štyri je so. Bunželo večo nezbožo stavo jako chcúše 67-letná na přijesť se Vosborg sme drežane na autodrohu při zariadovaniu na pravú čaru převidža pošim začú Toyotu 72-letného. Oče prasneštej doso, nechto so nezraní, blachová škoda 8000 euro. Nedželu sú paduši z ležunosť závoda Budešine 800 euro hodne bonzajové štomik pokradnili. Mez pretnišom Frankenthalom a Ramnovom je so punželu ráno krutko do napu dživečich nezbožo stavo, jako zubi 18-letne kšivice kontrolu přes auto zjedže z puča a so přečisne šofér a tiež sobu jeduci so lohce zraništaj a dobištaj do korunie, vecna škoda 5000 euro. Ve Vjazojnce je so čera dopodnia brožnia kompletne odpaliva tež podlanský bydlenský dom busilne v obškodženu. Škoda, kotraž je nastava tam 300,000 euro kripus leži zapaljarstva dla. A tež ježove je so punželu popodňu na nesvačanský droze při viace svojbnym domje palivo, tam môžeše vonjova vobora hašeč, pošem zdaču bieso niriat a kompe cigarety dla zapaliu, tohodla sledži policia netko přečivo 5 a 30 letnemu kišmieše k tomu ište viace hač 1,06 promilu alkohola intus.

Hej stuš, chcú sa podať, netko hýšče, dam na te gemše, na božom šukotraž dženca bude ve kloštre Noa Cala. Na tvodru tun snač by dorbio neke pomoku so takle napuč podať. Takle 2 hodiny znamenča trebače za túto jezbu, napríklad z Budešina, jedeče přes Bielu vodu, potom dále do Banšča, Gubina a krotko před Eisenhüttenstadt, před tutem miestom, je potom tuta cua kloštorska Hajka jem prajt. Un kloštor sech de vulke barokoje cirkvju z jedne najrenšie z cirvakišu ište takle na vukodže mame. A Braniborska šak vo tutej cirkvi praje zo je to jeden z najväčších pokvadu tuto zverského kraja. A to maja voni praje. Štož tam ište povev neje, tu mejo to snad štala raz nakvatač. Je to voprodže gigantisce, dež steješ tam ve tutej cirkvi. A předo všim, što je tež ište jara zajmove, tam však máš vokolinu, kotraž je krásna příroda, ty môžeš tam s kolesom ježiť a tež vopytač napríklad te miestno, kdež vodra romadže beží noze z nysu napríklad. To je tež niečo, što je môj inci raz za dôl, předozač na kože páč a što je to môže, to môže tam tež jara dere ze skajokom popuču byť.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Riječne centrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových vúčbnicov a vúčbných materiálijov nadžival. Kež RCV zdieli je dohromady 29 titulov honio a delňo srpsky reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová vúčbnica biológie za 8-letník, gymnázia, kež tiež vúčbnica katolskej náboženy za 9 a 10-letník. Tiež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, staršich a tyrkých sami sapsce vúknu. Nimo toho má lieca na zemie nový nemsko-sapský šulský svojník vojnč. Nastavace Sapský kultúrny register sú zamovíči po viacelietných přijotách netko započeli pelnič. Kaž Sapský institút zžili, sú so za to ze Sapským aj muzeom aj Budešinie a Kočebusu na kooperáciu za druhé púlieto dojednali. Z obstatka Budeského muzea ma so pri nej kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuzky zbierku čiščografických tvorbov. Srbský kultúrny register má ako digitálny katalóg přichodže srbské kultúrne herbstvo, co je svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinese tý rybariam honi vúžic vúľke čeže. Hoznice pola nízkie je hižo 5 hatov bez vody, tohodla dobieše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledma ište vody do hatov, tak zo nich meto vody pobrachuje. Tiež hato pola rakec sú jenež ište popúne. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vodohatach, tam pak zmavieš prevehišče nešto do nich čeče. Budeský mieščanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžele na Lerovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do kunca septembra trač,

0: Lerovaje tohodla je nož jednom smire votorena. Klitur cedža suč dalnočop voto mjestče na dalších votriskach utvarič, mestrujem na Jordanovi, Pšalekovi a Rodovi. Vopkadni zvjerskaj cvon a VVU zahajite přichodnu punželu vopšene naprašovanje ludnosće. Pozadk je zjednočenje do nového vopkadného zvjerska Vukodna Sakska. Naprašuje se hač do sreč septembra případně v uzvolených ľudí telefonisce. Dalších přeprošuje na onlineové naprašovanje. Chceža zvěstčič, što ľudžo vo zjavnom blízko vopkadže regionie mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vulkého vopkadného zvěstka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše rajnče pověstče, kýž namakače cvý džin tež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Přinese dženca 27 stopňu maximálne, vostanie cvý džin sucho, modré nebio, nekotre mručavky a tuž do slunca a viecik dženca vie ze severo zapada.
2: Druhý končí nach Sakske, tam so Vopka Tači, abo tam so samotné zdroje zašlahane. V našem koncu nás božo nic spole nás šodere upada, tuž meče dobro jezbu, ještě hač dodžovečiš se serbským rozvosom, štyri po napodžovečiše.
1: Serbský rozvos.

0: Ole. Hej, snatch, če so tam v Poznenach tež je ono takle prave vutunkali minju v Užisku kupil v Vojorecach. Tam však možachu dotal nimale 5 milionu ľudí vítač a netko liča s tým, zopšinže tež vone, kotrež tuto gigantisku ličbu netko v oprodže tež docpie.
1: Vočin, co dženca rano reči. A što čítame v novinách?
2: A ja tak praj, návoda kúpele Matthias Brauer, kýž je dere sobuličiu, a kotro štitu ja v Lausitzer Rundschau, Vojerovská kúpanská hala je vobľubovaná. Towarstwa, Reha-Sport, puhanské kurze za džiči. Sú přes sú leto dere vúčežené, tež prôznícke puhanské kurze bychú dosponie vúkniovane, tak písaja Lausitzer Rundschau. Nimo toho sadža ve vúžiske kúpeli ve Vojerecach na poskytky za vše generácie, od puhania za babie s mačeriemi, hačke kurzam za vúmenkáriu a tež nové puls tak menovaným ninja parkourom k vúcichnovaniu za mode co dere pšuza, haj tušto hosči, tak Lausitzer Rundschau pisa, pšinu tej ze susodných kmenu, džeši žo kupa nišče nimaja, abo tež doolovario vúžiske jezoriny skoča rade tam hali doody, když je napríklad vonka přehorco, abo tež je dešikojte, vosi bez českeje a nižozimskeje môža chulica hosči vitač. Zajúcišim 5 kvečo 6, kupel potom nakvilne zaureja, a tam cedža mes druhým cichy za připravenie fotovoltaikovie připrave s přihotovač, tak cedža potom tež následne do přichoda hič a zastupný penis odpovedne tež přichodže na nivove netko džažeč.
0: Mieste mi 5 milióna miestče tež vy ako svojba tam podľa?
2: Ja core ráze doby přidať. Jara ráde samo.
0: 8 hodin, 8 a cici. Dobranie, přeje srbský rozhlas netko s Lexom.

0: Když jsou naši predonice někde jednému ze svojich dětí prajli a ty dostaneš potom božišo raz náš statok. Potom by veselo za vone dětšo dře zvětšatež vůlke, tohle štuachce dženca hýžo, vůlky bolský statok, přiuzač abo přeuzač. Samo přichod veli jedno svojbnoch domů dře nie tak věste, dokež dětši nieže trůže bydla abo maja samo hýžo sami svojou kešku a k tomu přinže vězo, tež tu ten problém demografického vůjča. Treba mi dže, tež jenaš raz do pěstovaniu a bolze tež do šulu ladač, aby no bylke v otom raz s imobiliovým fachovcom s Janom Hornikom porečal.
1: A zaso je nicht um die Telefone przeswapieni. Zaczerawszy, ja se Jan Honig, ja Rijakus starszy statok w obladał, w obsidzia by on rady przedał, a zumu ma też iżo we woje. To la nitko dobije mu Honig prajcz, za tute peneze, a, to bude ciężko, jara ciężko. A kaj stute mu muže, ponże se we przychodnych letach najskierisze tojste ludziom. Tu a tam riči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodnije Sakske jeđe. Jan Hornig ma ve budišnje 16 přistajnych, kociš po cve Njemske s imobiliemi vikuja. A bliži so ve Hornig vúžice nitko v oprođe tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak v srbske, katolske končine alebo mes kamencom a budišinom še šetce tak jo, da maš jenu vistu váhu mes poskytkom a naprašovania. Hač potom ta vačizna, kot si tu předava uličiš dal, to docpe je to jo jenu druhé prašino.
1: Potom jedeš po honje vúžiských vsach. Kiešky EV 560, typa kamenc a meiningen sú v 70-80 letach kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ještě sú tute dome zvětša vobydlene.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde včione 15 let, vůži vězo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vosreč sábu. Ležonosti a dome, kotrež sa hižo leta, haj samo generácie do on nepředáča. Za naše dječi, potom reka, abo moja renta. Tola Jan Hornig praj moje dla, ale to je riskantne. V tojšta konca v Užice zubia keški miestem kožde leto 1-2-3% svojeje hodnoty šojne, keľko se do nich nutstikav.
2: Bude ten čas šinč, když zmeješ čeže svoju pačiznu docpeč, kato si si nadžio za dostaneš. Předovo čakač može zmlk boč, čuž ma odpolatinu předač, ne je žan zmlk zasojen zahedo švoto stara.
1: A komu še to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mistiske, što ha dobja hak ľudžo se svojimi keškami na usach vokovo žitave nízke je abo bivé vode rec?
2: Also, to pa neke tež nenož žitava nízke ne, to dave ja tež v zapadže končine, kiš maja vele večer problému, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za dome. My sme tež popoču ve Eifel, abo druhé končine ve zapadne nemske, tam v opoče tak budže, zoža veske poznestač, zoža docova je sničo nenže. Also, to tež možno zo zorelských a žitavských končinách budža v opoče jenu poznestač.
1: Tola tak daleko ve dvůrečné horny v Užice neje. Abo kaž to imobiliové fachuc věstčí?
2: Aj, ještě.
0: Beno Bilk je se rozmluvil s Janom Hornikom, když má tu vemešče imobiliové byroze s přesnače přistajenými, když stará jasovo imobilie po celém kraju. 8 hodin peča štotci.

Začmiče svuncach, cedža, ľudža dženca na viacoroch blakach, vopkeč buač, a tak tež mes druhým v bivé vode, tež s dobom zromadne svedča, a to pši veži na Češke hore, tak to tam rika, a tež krabatu mene čornem kumcu přeproša na zromadne vopkeč buanie začmiča svunca od popodňu štyrioch do večera džovečich, a tam očakuje v opetovariu tež svojebný program a na vulky LED-fachče pokazuje potom začmiče svunca ze sviacorych hinajších končin. Kemše za pedagógu, za vúčaky a vúčariu budú júdce drežanách cirkvicioch králov na večer pečech. Na filmový večer kšče prošení do krabatúho mňa júdce večer džovečich so film započne, ale núd spúšča vás hižo na pôl osmich. A další tajký filmový večer bude piatk ve Stroži pola Hučine, tamnejšie staré vočarni, to pokazuje dokumentáciu vo přírode, šeptanie lesa des flüstern der Wälder, piatk večer vosmich ve staré vočarni Stroži pola Hučine. Haj, a tam ve Krusčicach smeja vulky podauk, zajúcišim piatk je tam koporský svedžen za vulkých a mauch a tun za iso. Připodňu cínače hodinách se šilakými koporskými rámi a potom večer je vulka party s DJom Kumpel a Pumpel a ľube džiči nimo kopence zmeja tam lot, cukru vatu, kopencu je dart a sokeru arenu potekým piatk, co je popodňu a večer ve Krusčicach.

0: Zizek Radio. Euer Wasch, Zizek Sebastro.
1: Ja, lube žiži, ja obědové cás a já, co nejlube kuštěcky ženy jíst, měju nejlubšu jízu a tak se teke žokitoju. Vin pěco žínce mlince, te co já teke opetáš, lec kitoju budu te mlince se rážíš?
2: Kucork kito kuchari.

0: Žinca viacoro búža ve predviaconej Európe, ved sedmých výžeš zajišmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešamníš přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovidnik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stáš, aby k takému zašamnění svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunuš krádu mezi to slunce a tu zemi. A až taky se stane, pen ten chodk toho měsíce padne na zemi. A až runo se obžaržuješ v jedné straně, až ten chodk toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v tom měsíce. Tam je pen to totálne zašamnění. A při tom zašamnění, jako nyní to bůžo, tam ta zóna toho totálného zašamnění, že je prýký přes Španjsku a také Irlandsku, ve Nímské nebůžeme to slunce celé zašamněné vidíš. Jano v tej zóně toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až mežo se tebe zdáš, až je noc. Ale celo tyke tak nic, noci ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a při takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšem páže Jano te nejsvietlejšie gviezdy. Vesebne jo, až niento to slunce bude dosť nízko nad horizontom. No? To bude jacorný čas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľký svetlo ako po dnešnom času a to sú zapšalým veľký dobré obstojnosti za gledanie na to. Veto gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetci ešte vyženiť. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na ní mini dve, ale přesto až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u Úžice, pen je to už jedno riedké čojenie a přesto až väčšie žijú sú to jano parciálne, žielne zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žovšim sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách jo bolo, jano 30% toho slunca zakšilo, ten my to nekrydňujeme žovšim sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľa co to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorejž ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca neľaží na jadnej rovnine. Tá droga toho mesiaca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten mesiac vyžený ved zemie nekak sa gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to sa riedko stane, až ten mesiac napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, dvejce raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, azo zemie, slunca a miaseca, je taká až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregor Vičor, ki jo vas informiroval v zašamnjenju svinca žinca vjacor, ne lepi mežeš, da se to gledaš v Grcitski ali Usokega domu.

0: korzystania.
1: Angelika Bertkova zobrazu, ki mža se jaseliš, dokola šuna je peš a šeščasete borsta, ki myslili přijašek, ja přijašele vesneje domovinske kubki, vestajn šo strove a jasel šo se živinja, a my vet redakcije se ljubim glukožecenjam přizamknjome.

0: Naš kucor Kito, jon je to južo tak veliki, až smejo v kuchni variš a pjac. Zvečigo se jomu to teke dosť dere rážio. Jano, až dej pyn teke obmyvaš. To musi kocorkova mama Kitoju přecej zase kazaš, to jo živo.
1: Tedore se mi zeušim nja spodoba, vele ljubi šesto mišam.
0: Chtoš v kuchni vari a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kutare živo by nejmenej šklo a gjarnco trebao. Pynga teke njeby trebao telik obmyvaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to jo mje prewiele živo. Toga dem nejpierwi do pivnice po... Do pivnice słodka mlince. Aż nie som net na to przyszeł, w upiacom żynca mlince. Szysta namieszasz, wieliku życu, szysta do szkoponka, a kito nasz ten mlince piaco gledajszo, takie słodkie mlince niżi nie maszo.
0: Ako jo kucor Kito či štucký svojego nového spiva uspíval, jo mlinc späze byl riedne brúny. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep a hep a hep.
0: Kucor Kito jo mlinc do bovieča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Nento jo mlinc mygal na drugim boce se brúniš.
1: Hach! Lubše lůže, slúchaj šo, všetne ketore šmašo jadno, k ve svojim jenu. Kecok, kito, mežo, mlince v povečú obrašaš. A nevížim daleko a široko nikogo, kenž by to teke vúmil.
0: Napšaudu, kecor kito jo s takým prídnym mlinc upjak. Pyn jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pysy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase v povieču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepie ráživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kocor Kito vysebne usoko ze škoponka do povieča hyšil a...
1: A žo jo vestal, nesom ga mlinc tak vysoko chyšil, až neby veci mogal naslieť na zemňu muse rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampie. Niento jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom oko gnušu jo mlinc zase padnú dovoj a Kito ju na dvou.
1: Snaž jo veto lepe, až drugi raz pampuk je vupjacom.
2: Ninto mam pak apetit, gdyž som najježana, co pak vižeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja petk getovaš ve drugim žilu toga čojenka do kua okovo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ljubiš iši?

0: Žinca viacoro búža ve predviaconej Európe, veď sedem mich vížeš zajišmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešamníš přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovidnik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stáš, aby k takému zašamnění svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunuť krádu mezi to slunce a tu zemi. A až také se stane, pen ten chodk toho měsíce padne na zemi. A až rovno se obžaržuješ v jednej straně, že ten chodk toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v tom měsíce. Tam je pen to totálne zašamnenie. A při tom zašamnění, jako nyní to bůže, tam ta zóna toho totálního zašamnění, že je prýký přes Španjsku a také Irlandsku, v Nímsky nebůžeme to slunce celé zašamněné vidět. Jano v tej zóne toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až mežo se tebe zdáš, až je noc. Ale celo tyke tak nic, noce ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a při takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšem páže Jano te nejsvietlejšie gviezdy. To vesebné je, až nien toto slunce bude dosť nízko nad horizontom. No? To bude jacorný čas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšom času a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Ve to gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetce ešte vyženiť. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na nimi dve, ale přes to až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u Lužice, pen je to už jedno riedké čojenie a přes to až väčšie žiel sú to jano parciálne, žielne zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žovšim sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách jo bolo, jano 30% toho slunca zakšilo, ten my to nekrydňujeme žovšim sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľa co to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorejž ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca neľaží na jadnej rovnine. Tá droga toho mesiaca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten mesiac je vyžený ved zemie nekak sa gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to sa riedko stane, až ten mesiac napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, dvejce raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, azo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregor Vičor, ki jo vas informiroval v zašamnjenju svinca žinca vjacor, najlepi mežeš, da se to gledaš v grcitski ali usokega domu.